My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy okry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

si preč. Len tvoj kabát visí tu, dávno si preč. A ja čakám na vizitu, tvoj zrak ma zas do rána. Už varíš?

Strcuje žegr v cetence a píská. Pod lampou jen krátce v čítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.